hodna je na titulku L, a hoci ju nikto nikdy nevidel, mali ju každý